0: Počúvajte omilený hitový kanál 77.
1: Check that thing, check it out. Zapadne rejnou stěsit, yo.
0: Vojde.